Satele Potomții, prietenul Ponior, Kempriu, Funa Purna, Iteris, Vigvinsu, postoupil Ivan Lendl, Pitrojcu, do semifinále soutěže VTT, dotované 250 tisíc dolarů, když porazil do Zinský námahy Maďara Baláše Tarotího, ve Sestadách, 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast závěrečné utkání.